0: Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio Haná.
2: Hezký víkend.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia. I noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: hledat teplou díru? Nechte neapné vtipku a pojďte s náma. Není to místo úplně mezi turistickým a top, možná i proto sem nevede žádná značená trasa. Ale to neznamená, že je to sem zbytečná cesta. Ale bylo by dobrý, kdybyste si to v cestovatelském deníčku poznamenali na dobu, až se ochladí. Teplá díra, tak se to místo skutečně říká, je totiž průrva po sopečné činnosti. Tože je jasný, že předminulé týden to nebylo. Šachtou z hlubokého podzemí vychází na povrch teplý vzduch, v chladnějším období zhmotněné obláčkem páre. Až to vypadá, že je to rovnou komín z pekla, pod kterým pekelnici překládají. Ale žádný strach. Cesto k teplé díře musíte najít sami podle mape, třeba ze silnice z Dolan do Jivové.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a mimo něm živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak poprodej.
3: Karla? Couch.
4: Okay. Už
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
5: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: A před dalšími hity se ještě koukneme na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barandov, Nuselák směr centrum taky pětky a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
0: Rádio Haná.
7: Víme, jak se jezdí tady.
1: Moravu máme projetou křížem krážem.
0: A proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
1: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
0: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
1: Lipník, tady je policie u stadionu.
0: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
1: Tady to známe.
0: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
8: Rádio Haná. Tady jsme doma.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, je tu možnost nového nasměrování. Býci, měli byste si vytvořit bezpečný prostor. Blíženci, víkend vás možná příjemně překvapí. Radci, budete silní a stabilní. Lvi, naladíte se trochu jinak než obvykle. Pany, nestrácejte půdu pod nohama. Váhy, chcete věřit tomu, že lidé jsou lepší než ve skutečnosti. Štíři, zpomalte, pak bude čas na sebereflexi. Střelci, čeká vás zásadní zkouška trpělivosti. Kozorozi, objeví se nové inspirace a nové možnosti. Vodnáři, lépe se vymezte vůči svému okolí. A co mi ryby, naše intuice prý bude silná, takže jí můžeme věřit.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergáma.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu.

0: tak.
1: Počasí. Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia. I noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.

0: Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Pozvat vás na vélet do turistického informačního centra není moc originální, ale v případě Rapotina oděláme výjimko. Krom očekávaného se toť můžete nechat klamat v Klamário. Co to je? Ož podle názvo půjde v dobrým slova smyslu o nějaký šezuňk. Opticky klame, zrcadlový efekte, vizuální trike. Dobrovolně si můžete nechat ošálet váš zrak a mozek a poprat se s tím, co je jenom iluza a co realita. Optickým klamem najednou zmizet, čase naopak v zrcadlových efektech znásobit, vyrůst nebo se zmenšet a předtím se ještě vefotit. Všecko je provázaný tématem jeseníku, který toť už mají za barákem. Tož ešle si chcete nechat poškádlet svoje smysle, nebo si jenom tak zablbnout, v Rapotinském Klamário k tému budete mít možnosti až.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď k premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyseji a Mimoňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u Bardotek.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak poprodej.
3: Karla?
4: Holky, už jsem tady!
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
5: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Jsme Rádio Hana.

0: Do nedělního rána vám rozlepuje oči Rádio Haná, ať právě teď stelete postel, posloucháte nás z pohodlí peřin, snídáte nebo třeba jedete do práce, jsme tady s vámi. Dohrálo nám Činasky a jejich Duše z gumy na podobné letní pohodové vlně. Budeme pokračovat i v další hodince.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Čeká nás kapela Krištof.
2: A tak dávám sásku.
0: 80-ky si připomeneme s

0: před námi jsou zprávy a počasí, je 6 hodin a 56 minut.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
4: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
3: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům.
1: Sport.
3: Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
5: Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia. I noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: krásné nedělní ráno přejeme z frekvence Rádia Hana. Jestli v těchto dnech cítíte o něco víc energie, odvahy nebo chuť trochu zářit, prý to není náhoda. Vládne nám totiž ohnivé znamení lva. Ať už jste lev vy sami nebo máte nějakého vedle sebe, pojďme se podívat, co vás i ostatní znamení čeká v dnešním dni. Jsou tu naše dnešní horoskopy s Martinou Kvítko. Za 10 minut už se spolu taky mrkneme na to, kam můžeme ve volném dni vyrazit.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, je tu možnost nového nasměrování. Býci, měli byste si vytvořit bezpečný prostor. Blíženci, víkend vás možná příjemně překvapí. Raci, budete silní a stabilní. Lvi, naladíte se trochu jinak než obvykle. Pany, nestrácejte půdu pod nohama. Váhy, chcete věřit tomu, že lidé jsou lepší než ve skutečnosti. Štíři, zpomalte, pak bude čas na sebereflexi. Střelci, čeká vás zásadní zkouška trpělivosti. Kozorozi, objeví se nové inspirace a nové možnosti. Vodnáři, lépe se vymezte vůči svému okolí. A co mi ryby, naše intuice prý bude silná, takže jí můžeme věřit.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Mhaná se probíráte do nedělního rána, máte spoustu energie a táhne vás to ven. Na našich vlnách víme, kam vyrazit.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Olomouc nás láká na další z pravidelných promenádních koncertů. Tentokrát nám zahraje olomoucký žestový soubor Brass Tools. Poslechnout si je můžeme zdarma v Altánku ve Smetanových sadech od 17 hodin. Užít si můžeme taky Street Food Festival Na chuť. Čekají nás slané i sladké speciality, dobré pití i zábava pro děti. Od 10 do 8 hodin v Jeseníku na Masarykově náměstí. V plném proudu je taky letní sezóna na hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva vyhlídkové okruhy, knížecí sídlo a rodinný hrad. Koncert, dobré jídlo nebo prohlídka hradu, co si vyberete vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce@radiohana.cz.
1: Rádio Haná.
3: Vaše letní rádio.

0: posloucháte letní rádio Haná. Pamatujete ještě stará, dobrá, plátěná áčka? Stačilo v noci v polospánku jednou neopatrně zavadit o prostřední tyč ve stanu a celá ta plátěná střecha vám přistála přímo na obličeji. A když začalo pršet, platilo zlaté pravidlo, hlavně se zevnitř nedotýkat stěn, jinak vám do stanu začne pořádně téct. Dnešní stanování už je naštěstí úplně jiný luxus, samonosné konstrukce postavíme za pár vteřin a bouřku přečkáme v suchu. V dnešním letním magazínu pro vás i tak máme pár skvělých tipů, jak si kempování užít ještě o trochu víc a na maximum.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
2: Rádio Haná a letní servis.
3: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávíme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná. Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Užíváme si slunečné dopoledne v letní neděli a to s rádiem Haná. Odpoledne už by to tak prosluněné být nemělo, tak si to pojďme vychutnat, dokud můžeme. Vezměte si nás někam na balkón, na zahrádku nebo třeba na vycházku v aplikaci. My vám k tomu totiž budeme hrát svěží letní pecky.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Šrouby do hlavy od Lucie. Runaway od One Republic. Možná se nám ozvou i italské.

0: Tentokrát číháme na tenhle song. Šarazan. Na své si u nás přijdou i ti, co chtějí pravidelně aktuální balíček informací. Posíláme vám je dříve než ostatní, a to v 7 hodin a 55 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Olomoucké muzeum umění po roční pauze znovu otevírá svou stálou expozici Století relativity 2. Ta se rozrostla o nové exponáty a nabídne vám díla od 118 autorů a autorek. Od září se navíc můžete těšit i na speciální haptickou stezku, díky které si umění doslova osaháte. V Boskovicích právě odstartovaly práce na nové vsypové loučce, která lidem nabídne další důstojnou možnost uložení zpopelněných ostatků. Tento projekt zvítězil v participativním rozpočtu Boskovize 2025 a hotový by měl být už do letošních dušiček. Česká vláda projednává zajímavou novinku, a to zavedení profese takzvaného peer pracovníka do veřejných služeb. Už od srpna by tak lidem se závislostmi nebo duševními potížemi mohli pomáhat profesionálové, kteří si podobně těžkými životními zkouškami sami prošli. Sport. Český šermíř Alexandr Šupenič vybojoval na mistrovství světa v Hongkongu historickou zlatou medaili a postaral se tak o obrovský sportovní úspěch. 32-letý fleretista se nesmazatelně zapsal do našich dějin a po svém triumfu přiznal, že prožívá absolutně nejšťastnější chvíle svého života.

0: a přeháňkami i první den nadcházejícího týdne nám může zahřmít. K večeru ale budou srážky ustávat a oblačnosti by mělo začít ubývat. Nejvyšší denní teploty se v pondělí budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. Houbaři, pro vás máme dobrou zprávu. Podle odborníků je nyní pravděpodobnost růstu hub na Hané střední až vysoká. Víme, jak se jezdí tady. Dvě osobní auta nám bourala v Olomouci v ulici Hodolanská. Na silnici je teď překážka, projíždíme opatrně. Bouračku máme taky na výjezdu z Moravské Třebové ve směru na Mohelnici. I tudy můžeme s nohou na brzdě projet. Tři krávy se nám pohybují po silnici na cestě mezi Štíty a Crhovem u uhelných skladů. Hlásíte nám taky dvě policejní hlídky, obě na dálnici D1. První je na exitu Kojetín, druhá pak na exitu Hulín Západ. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tady je Rádio Hana.

0: 30. týdne tohoto roku. Do konce roku 2026 nám zbývá přesně 157 dní. Co dalšího můžeme z kalendáře vyčíst, to si řekneme v našem kalendáriu. Za 10 minut už vám taky povíme, kam na Hané vyrazit za zábavou.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Na starém Bělidle mají dneska určitě veselo. Slavíme totiž 171 let od vydání knihy Babička od autorky Boženy Němcové. I takhle si můžeme připomínat datum 26. července. Bomboniéru k svátku dnes koupíme všem Anám a Aničkám. Jejich jméno je hebrejského původu a znamená milá nebo milostiplná. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec Saša Rašlov mladší, 82. narozeniny v pořádném rockovém duchu oslaví taky zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. Přání od nás dnes dostane i Jacob Elordi. Toho můžeme znát třeba z poslední adaptace knihy Na větrné hůrce, filmu Bouřlivé výšiny. Za náš rádiový tým vám přejeme, aby dnešní neděle 26. července nebyla bouřlivá, ale naopak klidná a pohodová.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Posloucháte Rádio Haná.

0: v neděli na rádiu Hana neleníme a hledáme pro vás tipy na zajímavé akce. Víme, kam vyrazit.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Co takhle vyrazit na hrad? Na Sovinci pro nás i dnes mají připravený program Za čest a krále Sovinec v temné době války 30leté. Budou souboje, přestřelky, kaskadérské grotesky i sokolnický výcvik dravých ptáků. Připravené jsou i ukázky řemesel a program pro děti. Dnes na hradu Sovinec od 9 do 18 hodin. Chcete se spíše projít a co třeba po olomoucké zoo na kopečku? Do konce prázdnin tady navíc probíhá soutěž o nejhezčí fotku mláděte. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin. A kdo by se chtěl opravdu protáhnout, na toho čeká plážové nejen volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Programy pestrý, stačí si jen vybrat.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší.

0: Posloucháte Rádio Hana, tohle byla Dua Lipa s Johnem Eltonem. Chystáte se vyrazit autem k moři nebo třeba na hory? Ještě než naházíte zavazadla do kufru a nastartujete, zbývá jedna zásadní věc. Připravit na tu dálku i vašeho čtyřkolového parťáka. Na co před cestou rozhodně nezapomenout, aby vás auto nenechalo viset někde v půli cesty na dálnici, to už si teď řekneme s naším dnešním hostem.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Léto pokračuje, dovolená volá, kufry se balí a je na prázdniny připravené i vaše auto. Než vyrazíme na cestu za sluníčkem, cenné rady a tipy má pro nás dopravní lektor Jiří Virák z Dekra.cz. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače a tebe obzvlášť.
2: Naše posluchače zajímá, co všechno bychom měli zkontrolovat na autě před letní dovolenou.
3: Každopádně to auto by mělo být v řádným technickým stavu. Úplně optimálně, pokud je někde aspoň prohlídli po servisu nebo servisním technikem, a minimálně zkontrolovat pneumatiky, zkontrolovat stav toho auta, co se týká vůbec výbavy a podobných záležitostí, funkcí klimy a tak dále.
2: Dobře, a jaké povinné vybavení musíme mít sebou, když jedeme přes hranice do okolních států?
3: A ten základ je standardní, znamená trojúhelník, lékárnička, případně nějaká ta pneumatika. Fakt je, že hodně lidí používá náhradní sady a v tom zahraničí se to někdy může vymstit, pokud to poškození té pneumatiky je takový, že je potřeba tu pneumatiku vyměnit, tak je spíš lepší dojezdová pneumatika. Tady doporučuji spíš vždycky podle toho konkrétního státu si zjistit, co vlastně konkrétně je potřeba pro to konkrétní auto, protože v některých zemích jsou třeba předepsané do trojúhelníky, někde hasičák a podobně.
2: Říká na rádiu Hana dopravní lektor Jiří Virák z Dekra.cz, od kterého jsme slyšeli, že před letní dovolenou je dobré auto svěřit technikovi, zkontrolovat pneumatiky, klimatizaci a podobně, a v některých státech Evropy jsou povinné třeba dva výstražné trojúhelníky, hasičák a podobně. Jirko, děkujeme za tvé letní tipy. Opatruj se a měj hezké léto.
3: Vám všem taky.
2: Nejletní tipy pro vás máme každý den. Teď už jen otočte klíčkem a nastartujte s námi letní pohodu.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte rádio Hana, tak co, už jste vyvenčili svého pejska a nakrmili ostatní zvířecí kamarády, rybičky, křečka, pískomila nebo třeba krajtu? Nebo z vás postele ještě nic nevytáhlo a vy si užíváte pomalý ranní rozjezd? Ať tak či tak, máme tady pro vás ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
0: Hit za hitem zaspívá nám třeba kapela Hodin.

0: Než ale tohle všechno rozjedeme, jsou tady zprávy, pouštíme si je v 8 hodin a 55 minut.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy.
4: Olomouc zvyšuje bezpečnost v ulicích a brzy do nich nainstaluje 4 chytré detektory zvuku. Tyto přístroje se objeví například u nádraží nebo klubu Belmondo, kde dokážou automaticky rozpoznat střelbu, agresivní křik i tříštění skla. V případě nebezpečí pak okamžitě zalarmují městskou policii, aby mohla bleskově zasáhnout. Skvělý objev hlásí Muzeum Komenského v Přerově. V dubnu nalezl jeho spolupracovník při průzkumu pole u Tučína naprosto nepoškozenou keltskou bronzovou sošku vodního ptáka. Vzácná plastika s dlouhým zobákem a vypouklýma očima teď jako unikátní historický klenot míří do muzejních depozitářů. Kriminalisté objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu na benzínové pumpě v Hrádku nad Nisou. Ačkoliv policie vypátrala pachatele tohoto brutálního činu ze září roku 2007, před soud se nepostaví. Celý případ je totiž po tak dlouhé době už promlčený.
1: Sport.
4: Výškař Jan Štefela zazářil na mistrovství republiky v Plzni, kde vybojoval už svůj 4. domácí titul. Letos vůbec poprvé pod širým nebem překonal laťku ve výšce 230 cm, čímž si zapsal svůj nejlepší výkon probíhající venkovní sezóny.
1: Počasí.
0: Svatá Anna, chladna z rána, tak to je známá pronostika pro dnešní den. Dnes se nám naštěstí úplně nevyplnila. V Olomouci jsme ráno naměřili 15 stupňů, v Hranicích 16 i Kroměříž hlásila podobné teploty. Víme, jak bude. V průběhu odpoledne se nám začne postupně zatahovat, k večeru by nám mělo lokálně sprchnout. Vyloučená není ani bouřka. Přehánky a možná i bouřky pak čekáme i v pondělí. Alergici, začala nám pilová sezóna kukuřice. Odborníci doporučují preventivně nasadit prášky proti alergii.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Chomoutově se na zítřek chystá blokové čištění hned několika ulic. Začne v 6 hodin ráno a skončí odpoledne s úderem 14. hodiny. Přehled, na kterých ulicích bych

0: 32. a 34. kilometrem. Od 7 do půl deváté tady bude uzavřený levý jízdní pruh. Máme i dobrou zprávu. Včerejším dnem skončilo omezení a vjezd na dálnici D1 u Kojetína by měl být opět otevřen. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana.

Show z Rádia Haná. Pro mnohé z nás k užitému nedělnímu ránu patří prostě dobrá káva. A co třeba, kdyby ještě k tomu byla italská? Může být? Rozjíždíme totiž další kolo soutěže Italské léto na Hané. Pravidla jsou jednoduchá, my vám za chvilinku pustíme italský song Šarazan a vy nám můžete zavolat. Vyhrává ten nejrychlejší. Hrajeme o italskou kávu. Všichni výherci se taky dostanou do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Pokud se zaregistrují na odkaz, který máme na webu radiohana.cz, tak zvedejte telefony a zavolejte nám do studia na číslo 585 225 88. Čekáme na vás.

intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravazio.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: my soutěžíme s italským létem na Hané. Na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese parádní italskou kávu a taky se může zařadit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, když se zaregistruje na odkazu, který najde na webu radiohana.cz. Dobrý den, koho máme dneska na lince?
1: Dobrý den, Renata.
0: Paní Renato, odkud k nám voláte? Vy jste vyhrála italskou kávu. Mě by zajímalo, jak si ji nejraději připravujete. Máte radši třeba espresso nebo cappuccino s mlíkem, bez mlíka? Jak to máte nejradši?
1: Ano, s mlékem a medem. Nikdy a připravu kávu, takže si pomalu. Takže mám nejradši kávu.
0: Jo, takže úplně od začátku. Pomalete prostě zrna a... ty brďo, tak... To máte takovej hezký ranní rituál teda.
1: Ano, každodenní.
0: No a vy už jste byla někdy v Itálii?
1: Ano, byla jsem v Itálii na zájezdu San Marino, Rimini a bylo to velice krásné.
0: No já si říkám, že s takovým ranním rituálem už zníte skoro jako Italka, tak je znát, že jste v Itálii byla. Každopádně byla jste někdy v italském Bergamu?
1: Ne, tam ještě ne.
0: No vidíte, tak já vám moc gratuluju, káva je vaše a vy máte teďka možnost se zařadit do slosování o pobyt v italském Bergamu. Nezapomeňte se do hry registrovat, odkaz najdete na webu radiohana.cz. Vy ostatní, nesmutněte, ještě dnes budeme soutěžit znovu a tentokrát se můžeme těšit na italské sýry. Já vás zdravím, naschledanou.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
2: A luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Soutěžíme o kávu dělanou s láskou. Ravazio Café. Nově ji koupíte domů na ravaziocafe.cz. Podmínkou výhry je registrace na tomto e-shopu, kde získáte soutěžní kód Jedu do Bergama. Volejte studio, balíček může být váš a k tomu jste rovnou v osudí o třídenní zájezd pro dva do romantického Bergama.
4: Posloucháte Radio Hana.

0: Na Radio Haná vás rozhýbeme s naším nejlepším hudebním výběrem. Jestli ale chcete protáhnout víc, máme pro vás i tipy na skvělé akce.
1: Radio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Procházku si můžeme udělat třeba do olomouckého kina Premier Cinemas. Dnes nám dávají parádní velkofilm Odysea, animáky Mimoni a Monstra nebo Odvážná Vajana. Zasmát se můžeme i u českých komedií Bardotky.

0: vyslechl zrovna vás.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz. Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Rádio Haná.

0: vám už dali tipy na spoustu akcí, kam vyrazit. Možná byste ale radši vyrazili jen do klidu, do přírody. Přesně na takové výlety nás berou naši furtovníci a výjimkou nebude ani dnešní den. Za 15 minut už se spolu mrkneme na naše zprávy.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Jdem hledat teplou díro. Nechte nejapnej vtipku a pojďte s náma. Není to místo úplně meze turistickém a top, možná i proto sem nevede žádná značená trasa. Ale to neznamená, že je to sem zbytečná cesta. Ale bylo by dobrý, kdybyste si to v cestovatelském deníčku poznamenali na dobu, až se ochladí. Teplá díra, tak se tomu místo skutečně říká, je totiž průrva po sopečné činnosti. To, že je jasný, že předminulé týden to nebylo. Šachtou z hlubokého podzemí vychází na povrch teplý vzduch, v chladnějším období zhmotněné obláčkem páre. Až to vypadá, že je to rovno komín z pekla, pod kterým pekelníci překládají. Ale žádný strach. Cestu k teplé díře musíte najít sami podle mape, třeba ze silnice z Dolan do Jivové.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: krátce před 10. hodinou ladíte frekvenci letního rádia Hana. Otevíráme pro vás náš jukebox. Až do 12 hodin budeme vyřizovat vaše vzkazy a hrát písničky na přání. K tomu vám ale přidáme i náš nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba činasky.

0: Ďakujeme, před námi jsou zprávy, máme 9 hodin a 55 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: 10 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme další várku informací. Jdeme na Olomoucko. Výlety do Litovelského Pomoraví jsou teď bez některých služeb. Opravou prochází Dům přírody v Horce nad Moravou. Práce potrvají až do 30. září. Provoz domu je tak omezený. Nedostupné je například občerstvení nebo infocentrum, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Výstaviště v Kroměříži ožilo automobilovými unikáty, které na běžných silnicích jen tak neuvidíte. Své brány tam totiž otevřela výstava Car Expo, kterou pro všechny fanoušky silných motorů uspořádal zhruba 30členný tým nadšenců z platformy El Paciente. Česko nestíhá zavést nová evropská pravidla pro spravedlivé odměňování, která u nás měla platit už déle než jeden měsíc. Změny se tak dočkáme zřejmě až od ledna příštího roku. Zaměstnanci by pak měli dostávat za stejnou práci stejné peníze. A pokud se jejich výplaty budou lišit, firmy to budou muset jasně obhájit.
0: Sport.
2: Fotbalová šance liga se po dvou měsících znovu rozběhla a hned úvodní kolo přineslo velké senzace. Pražská Sparta překvapivě podlehla brněnskému nováčkovi 1-3 a naprosto stejným výsledkem doma ztratila i ambiciózní Plzeň s Libercem.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v neděli.

0: italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. V pondělí čekáme většinou velkou oblačnost s přeháňkami místy i bouřkami. Rtuť teploměru nám vystoupá nejvýše k 22 až 26 stupňům. Vyjasní se nám až na noc. To nám dává příležitost zahlédnout trpasličí planetku Pluto, která bude v pondělí nejvýše Zemi. Úterý už by mělo být beze srážek, čekáme jasno až polojasno. Teploty by měly dosáhnout 24 až 28 stupňů. Slunečné počasí pak slibuje i středa. Ta nám přinese teplotní maxima až do 32 stupňů.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici u silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Rádio Hana
1: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Hraje vám Rádio Hana. Nedělní ráno je v plném proudu a na našem Facebooku se to jenom hemží skvělými plány. Veronika Hodinářová zdraví celé vysílání a hlásí, že vyráží s rodinkou na hodový dětský den. Prý je čekají skákací hrady, soutěže a bohatý program. Tak přejeme spoustu energie. To Sebastian Dlouhý nasadil o něco další trasy, cestuje s kamarádkou po Evropě a dneska přijíždí z Německa rovnou do Švýcarska. Sebastiane, šťastný cestu a oběma posíláme velké pozdravy z vysílání.
1: Rádio Hana.

I v neděli je s vámi Rádio Hana. Vaříte nedělní oběd a chcete si zatančit na svou nejoblíbenější pecku? Tak si o ní řekněte. Až do 12 hodin máme otevřený jukebox, ve kterém vám hrajeme na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Napsat nám můžete na e-mail nebo na Facebook, o písničku si můžete zavolat přímo k nám do studia. A to na čísle 585 22 55 88. Budeme se na vás těšit.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Rádio Hana
4: a Jukebox.

0: Máme otevřený náš jobbox. Co nám píšete na našem Facebooku, na to se teď mrkneme. Michaela Kozlová nás moc zdraví z Uničova a má ten nejlepší důvod k úsměvu. Právě jí totiž začíná dvoutýdenní dovolená, takže panuje velký relax a výletování. Míšo, užij si to na maximum. A směr příroda vyrazili i přátelé ze spolku Zvířátkov. Ti berou klienty i své koníky na celodenní výšku spojenou s dobrým obědem a posílají pozdrav všem našim posluchačům. Máme tu i jednu písničku na přání. Jana právě uklízí chatu a asi to musí být docela drsné, protože si od nás nechala zahrát Highway to Hell od AC/DC. Tak se Jani drž a tady je tvoje písnička.
1: Tady je Radio Hana.

0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: právě v tomto roce společně s Domy Aláčou. Vy posloucháte Rádio Hana, no a pod naším facebookovým příspěvkem nám píšete, co máte dneska v plánu. Kdybyste ale náhodou ještě neměli jasno, máme tady pro vás několik tipů, kam vyrazit.
1: Rádio Hana a Jukebox. Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: S naším rádiem se nudit nebudete. Hrajeme vám hit za hitem a taky vám přinášíme přehled těch nejlepších akcí. Tak jdeme na to. Olomouc nás láká na další z pravidelných promenádních koncertů. Tentokrát nám zahraje olomoucký žestový soubor Brass Tools. Poslechnout si je můžeme zdarma v Altánku ve Smetanových sadech od 17 hodin. Chcete se spíše projít? A co třeba po olomoucké zoo na kopečku? Do konce prázdnin tady navíc probíhá soutěž o nejhezčí fotku mláděte. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin. Užít si můžeme taky Street Food Festival na chuť. Čekají nás slané i sladké speciality, dobré pití i zábava pro děti. Od 10 do 8 v Jeseníku na Masarykově náměstí. Na Hradě Sovinci pro nás i dnes mají připravený program Za čest a krále Sovinec v temné době války 30leté. Budou souboje, přestřelky, kaskadérské grotesky i sokolnický výcvik dravých ptáků. Připravené jsou i ukázky řemesel a program pro děti. Dnes na Hradu Sovinec od 9 do 18 hodin. V plném proudu je taky letní sezóna na Hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva vyhlídkové okruhy. Knížecí sídlo a rodinný hrad. A kdo by se chtěl opravdu protáhnout, na toho čeká plážové nejen volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Na Hané to prostě žije, stačí si jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce zavináč radiohana.cz. Radio Hana.

0: Na našem Facebooku Rádia Haná se vás ptáme, jak si užíváte dnešní den. Pojďme se mrknout na některé vaše odpovědi. Zdeňka Doležilová hlásí první den volna a recept na dokonalou neděli má jasný. Upeče perník, politý čokoládou a dá si nohy nahoru. Zdeňko, to zní skvěle, jen škoda, že ten perník nemůžeme ochutnat přímo ve studiu. Na druhém břehu nedělní reality je Dagmar Kubátová, která nám stručně a jasně napsala, že je dneska pracovně. Dáši, držíme palce, ať ti šichta uteče co nejrychleji a posíláme energii z vysílání.
1: Rádio Haná.

0: chvíle.
1: Užíváme si tady společně neděli s Rádiem Hana, ať už vám hrajeme k přípravě nedělního oběda, na zahrádku, k úklidu nebo třeba do auta. Hrajeme vám písničky na přání, protože máme otevřený náš jukebox. K tomu vám servírujeme i náš výběr. Společně z toho vzniká roztančená neděle.
2: Hit za hitem.
3: Hit za hitem.
1: Bude Marek ztracený.

0: dát sírovou italskou svačinku. Čekáme na tyhle tóny. Ještě než tohle všechno rozjedeme, dáme si naše zprávy. Je 10 hodin a 55 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Podíváme se na Olomoucko, nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic, a lidé také nesmí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a o státních svátcích od 12 hodin. Informuje o tom web města.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na severu Olomouckého kraje, konkrétně v Lázních v Dolní Lipové, se pro návštěvníky otevřela z brusu nová naučná stezka s názvem Vrcholy jeseníků. Trasa nabízí celkem 14 zastavení a cestou vás potěší nejen lesní minibar s posezením, ale také osvěžující koupací rybníček. Základní škola v Adamově na Blanensku se pyšní z brusunovou a velmi netradiční výzdobou. Místní pouliční umělec tam proměnil obyčejnou zeď v úžasnou venkovní galerii plnou slavných vědců.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí změny v kádru, loučí se totiž se dvěma zahraničními záložníky. Artur Doložnikov a Tihomir Kostadinov na Hané končí a oba společně přestupují do prvního FC Slovácko.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Během odpoledne by dnes mělo přibývat oblačnosti. K večeru nám můžou na okno zabubnovat lokální přehánky. Výjimečně by se mohla ukázat i bouřka. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 27 a 31 stupni. Zítra pak očekáváme velkou oblačnost, na většině území nám zaprší. Dešťové kapky budou ubývat až k večeru. Teplotní maxima naměříme mezi 22 až 26 stupni. Dnes máme biozátěž na nejhorším stupni, zítra se nám vylepší na ten nejlepší.

0: Slavonín. Provoz je tu veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Při plánování trasy počítáme taky na D35 na okruhu Olomouce ve směru od Lipníku s uzavřeným vjezdem na dálnici na exitu Holice. Na jeden jízdní pruh bude uzavřená silnice na Přerovsku na trase Počtát Božkov. Kivadlově je řízen provoz na průtahu obcí Zašová. Na křižovatce u mostu přes Zašovský potok. Přejeme vám pohodovou jízdu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Haná
1: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: sport a rodinná pohoda, tak nám popisujete naši neděli na Facebooku Rádia Hana. Ludmila Šostoková zrovna cestuje s hráči SK Hranice do Zábřehu, kde je čeká důležitý zápas. Ludmila posílá velký pozdrav i pro trenéra Martina Šostoka a vzkazuje, že budou držet všechny palce. Tak ať to tam padá. A Jiří Ošlíšek zdraví celou Hanou, dneska uvaří oběd a pak vyvětrá celou rodinku na kolech. Máme tu taky pozdrav pro Tomáše, který posílá písničku, a pozdrav Heleně Kalejové. Tomáš nám dal volnou ruku, jakou písničku bude posílat, tak jsme vybrali Marka Ztraceného.
1: Víkend na Hané.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana.

0: Radna. Za chvíli vám pustíme italskou pecku od Shaft s názvem Mambo Italiano. A kdo se po prvních tónech dovolá nejrychleji na číslo 585-225588, vyhrává balíček sýru. Každý výherce se navíc může zapojit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí se na našem webu radiohana.cz zaregistrovat na zveřejněném odkazu. Tak co, kdo pak se nám dovolá?
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a lupy.

Florinách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: Na Rádiu Hana dohrála italská pecka Mambo Italiano. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního odpoledního výherce, který si od nás odnese sýr a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistruje na našem webu radiohana.cz. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Hana. Toto je tady Roman Spínovnic.
0: Pan Roman byl natolik rychlý, když nám dneska volal do italského léta na Hané, že si ani nestihl postřehnout, co vlastně vyhrál. Takže vy jste vyhrál balíček sýra. Co na to říkáte?
1: No paráda, já sýr miluju, to je dobrý.
0: No a s kým si ten sýr dáte?
1: Nikým, sežeru to sám.
0: Ano, přesně tak, sám jste si zavolal, sám si taky musíte tu cenu pořádně užít. Byl jste už někdy v Itálii?
1: Byl.
0: A kde přesně jste byl?
1: Byl jsem v Římě, ve Vatikánu, v Miláně, jo, a tam jsem v Miláně pracovně, no.
0: No tak to poslouchám, že vám vlastně jako chybí ještě to italské Bergamo, tak se nezapomeňte registrovat, abyste se mohl do toho slosování zařadit, no a potom vám budeme přát hodně štěstí. Já vám gratuluju, sýry jsou vaše, jak říkám, pokud se chcete zařadit do slosování, nezapomeňte se do hry registrovat, odkaz najdete na webu radiohana.cz. Vy ostatní nesmutněte, už zítra ráno budeme soutěžit znovu a tentokrát se můžeme těšit na italskou kávu.
2: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. La musica italiana.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Rádio Hana.
11: Vaše letní rádio.

0: Na Rádiu Haná si společně užíváme rádiový jukebox, vyřizujeme vaše vzkazy a hrajeme vám na přání. Pozdrav tady máme třeba pro Valentinu, která má zítra v Praze promoce. Pořádně si to, Valentino, užij. Pak tu máme taky přání písničky, konkrétně jde o Golden od Huntrix. Písnička by měla být věnovaná Monice, která se právě teď vrací z práce. Moni, tuhle písničku ti posílá nepodepsaný anonym na Rádiu Haná.
1: Rádio Haná.

0: Posloucháte Rádio Haná. Chorvatsko, Itálie nebo pohoda na chalupě, Češi jsou prostě srdcem cestovatelé. A podle statistik skoro polovina z nás si léto bez šumění moře ani neumí představit. Ať už ale chytáte bronz v Chorvatsku nebo na řeckých plážích, bezpečnost je vždycky na prvním místě. V dnešním letním servisu si proto posvítíme na plážové vlajky.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli.
2: Rádio Haná a letní servis.
3: Chystáte se s námi na dovolenou k moři? Pozor, než na pláži s dětmi skočíme z kotače do vln, zkontrolujme vlajku. Ne naši českou vlajku, ani vlajku státu, ve kterém jsme, ale vlajku na pláži. A ta slouží jako takový bezpečnostní semafor. Zelená vlajka na pláži znamená klidné moře a bezpečné koupání. Žlutá upozorňuje na zvýšenou opatrnost, mohou být větší vlny, vítr nebo silnější proudy, takže děti mějme raději neustále na očích. A červená vlajka na pláži znamená zákaz koupání. Moře je nebezpečné a plavčí si doporučují do vody vůbec nevstupovat. A je ještě jedna vlajka, abychom nezapomněli, vlajka červeno-žlutá. A tu chceme na pláži vidět úplně všichni. Označuje místo, kde mají plavčíci službu a kde je koupání pod jejich dohledem. Díky těmto radám bude léto u moře ještě víc v pohodě. Na plážích visí různé barevné vlajky a my jsme si spolu teď snadno vysvětlili, co jaká znamená.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
1: Tady je Rádio Haná.

0: Jak si užíváte dnešní nedělní den? Na to se vás na rádiu Haná ptáme na našem Facebooku. Přibyly další odpovědi. Andrea Blašková má od včerejška plný dům kluků, takže se těší, až na chvíli vypadne ven a bude mít chvíli čas jenom pro sebe. Pak je tu taky vzkaz od Alexandry. Ta má dneska po dlouhé době volno v práci a tak se těší, až s rádiem v uších vyrazí někam na výlet. Tak ať se vydaří. Pozdrav tu pak taky máme pro táborníky z Markrabky. Užívejte. S vámi je Rádio Haná.
1: Rádio Haná.

0: zprávy. Posíláme vám je dříve než ostatní v 11 hodin a 59 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Olomoucké muzeum umění po roční pauze znovu otevírá svou stálou expozici Století relativity 2. Ta se rozrostla o nové exponáty a nabídne vám díla od 118 autorů a autorek. Od září se navíc můžete těšit i na speciální haptickou stezku, díky které si umění doslova osaháte. V Boskovicích právě odstartovaly práce na nové vsypové loučce, která lidem nabídne další důstojnou možnost uložení zpopelněných ostatků. Tento projekt zvítězil v participativním rozpočtu Boskovize 2025 a hotový by měl být už do letošních dušiček. Česká vláda projednává zajímavou novinku, a to zavedení profese takzvaného peer pracovníka do veřejných služeb. Už od srpna by tak lidem se závislostmi nebo duševními potížemi mohli pomáhat profesionálové, kteří si podobně těžkými životními zkouškami sami prošli. Sport. Český šermíř Alexandr Šupenič vybojoval na mistrovství světa v Hongkongu historickou zlatou medaili a postaral se tak o obrovský sportovní úspěch. 32-letý fleretista se nesmazatelně zapsal do našich dějin a po svém triumfu přiznal, že prožívá absolutně nejšťastnější chvíle svého života.

0: Luna Hammer. La musica italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Slunečné dopoledne vystřídají s postupem dne na obloze mraky. K večeru nám může lokálně zapršet, a to až 5 mm. Výjimečně přijde i bouřka. Začátek týdne nás v pondělí přivítá velkou oblačností a přeháňkami. I první den nadcházejícího týdne nám může zahřmít. K večeru ale budou srážky ustávat a oblačnosti by mělo začít ubývat. Nejvyšší denní teploty se v pondělí budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. Houbaři, pro vás máme dobrou zprávu. Podle odborníků je nyní pravděpodobnost růstu hub na Hané střední až vysoká. Víme, jak se jezdí tady, a to i s našimi čtyřnohými parťáky. Jestli dneska bereme do auta i své chlupaté mazlíčky, myslíme na to, že zvířata snášejí horko o dost hůř než my. Pes se na rozdíl od nás nepotí po celém těle a chladí se prakticky.

0: nebezpečná. Určitě jim přibalíme dostatek vody, klimatizaci foukáme raději mimo ně a každé 2 hodinky si dáme krátkou venčící pauzu ve stínu. Takhle si cestu užijete vy i váš psí kamarád.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

a spousta z nás nevyráží na dovolenou jen autem, ale i vlakem. Jestli se ale chystáte mašinou k našim sousedům do Německa, dejte si pozor na jednu novinku. Německé dráhy totiž postupně zavádějí kompletní zákaz pití alkoholu na všech svých nádražích. Zkrátka otevřít si jedno chlazené na peróně při čekání na přípoj už neprojde. Chcete si dát pivo nebo drink? To si musíte sednout přímo do nádražní restaurace nebo baru. Převážet lahve v batohu samozřejmě můžete dál. Ať se vám výlet vydaří, to vám přejeme z Rádia Haná. Buongiorno, tady

0: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Na starém Bělidle mají dneska určitě veselo. Slavíme totiž 171 let od vydání knihy Babička od autorky Boženy Němcové. I takhle si můžeme připomínat datum 26. července. Bomboniéru k svátku dnes koupíme všem Anám a Aničkám. Jejich jméno je hebrejského původu a znamená milá nebo milosti plná. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec Saša Rašlov mladší, 82. narozeniny v pořádném rockovém duchu oslaví taky zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. Přání od nás dnes dostane i Jacob Elordi. Toho můžeme znát třeba z poslední adaptace knihy Na větrné hůrce, filmu Bouřlivé výšiny. Za náš rádiový tým vám přejeme, aby dnešní neděle 26. července nebyla bouřlivá, ale naopak klidná a pohodová.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Rádio Haná.

0: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy.
1: Olomouc zvyšuje bezpečnost v ulicích a brzy do nich nainstaluje 4 chytré detektory zvuku. Tyto přístroje se objeví například u nádraží nebo klubu Belmondo, kde dokážou automaticky rozpoznat střelbu, agresivní křik i tříštění skla. V případě nebezpečí pak okamžitě zalarmují městskou policii, aby mohla bleskově zasáhnout. Skvělý objev hlásí Muzeum Komenského v Přerově. V dubnu nalezl jeho spolupracovník při průzkumu pole u Tučína naprosto nepoškozenou keltskou bronzovou sošku vodního ptáka. Vzácná plastika s dlouhým zobákem a vypouklýma očima teď jako unikátní historický klenot míří do muzejních depozitářů. Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý dlouholetý ředitel Národní galerie v Praze Milan Knížák. Informaci potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka. Milan Knížák stál u zrodu českého akčního umění a happeningu a v letech 1999 až 2011 vedl Národní galerii. Působil také jako rektor Akademie výtvarných umění. Sport. Výškař Jan Štefela zazářil na mistrovství republiky v Plzni, kde vybojoval už svůj 4. domácí titul. Letos vůbec poprvé pod širým nebem překonal laťku ve výšce 230 cm, čímž si zapsal svůj nejlepší výkon probíhající venkovní sezóny.
2: Počasí. Svatá Anna, chladna z rána, tak to je známá pranostika pro dnešní den. Dnes se nám naštěstí úplně nevyplnila. V Olomouci jsme ráno naměřili 15 stupňů, v Hranicích 16 i Kroměříž hlásila podobné teploty. Víme, jak bude. V průběhu odpoledne se nám začne postupně zatahovat, k večeru by nám mělo lokálně sprchnout. Vyloučená není ani bouřka. Přehánky a možná i bouřky pak čekáme i v pondělí. Alergici, začala nám pilová sezóna kukuřice. Odborníci doporučují preventivně nasadit prášky proti alergii. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Chomoutově se na zítřek chystá blokové čištění hned několika ulic. Začne v 6 hodin ráno a skončí odpoledne s úderem 14. hodiny. Přehled, na kterých ulicích by

0: se Prostějov Olomouc mezi 32. a 34. kilometrem. Od 7 do půl deváté tady bude uzavřený levý jízdní pruh. Máme i dobrou zprávu. Včerejším dnem skončilo omezení a vjezd na dálnici D1 u Kojetína by měl být opět otevřen. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Představte si, že surfujete po netu a najednou na vás vyskočí zpráva, že někde na tajném účtu leží miliony, které jsou vaše, nebo že můžete pohádkově zbohatnout za jedinou noc. Zní to lákavě, že? Policisté ale znovu varují, nenechte se napálit. Podvodníci na internetu jsou čím dál mazanější. Jakmile jim na tu návnadu skočíte, dokážou z lidí vymámit nejen celoživotní úspory, ale ještě je na léta zadlužit. Pokud si tedy nejste jistí, jestli na vás z displeje nekouká podvod, mrkněte na panprokoukl.cz. Nenechte si zkazit den a držte své peníze v bezpečí. S rádiem Haná.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
0: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
0: Přes 3,5 hodiny.
1: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
0: A je to prostě totální balzám na duši.
1: Rádio Haná.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premier Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2020. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyseji a Mimoňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla? Kauč.
5: Holky, už jsem tady!
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlina Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
6: Pro všechno!
7: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
9: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
10: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
9: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
10: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
9: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
10: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
9: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
10: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Posloucháte Rádio Haná.

pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: mě říži ožilo automobilovými unikáty, které na běžných silnicích jen tak neuvidíte. Své brány tam totiž otevřela výstava Car Expo, kterou pro všechny fanoušky silných motorů uspořádal zhruba 30členný tým nadšenců z platformy El Paciente. Česko nestíhá zavést nová evropská pravidla pro spravedlivé odměňování, která u nás měla platit už déle než jeden měsíc. Změny se tak dočkáme zřejmě až od ledna příštího roku. Zaměstnanci by pak měli dostávat za stejnou práci stejné peníze. A pokud se jejich výplaty budou lišit, firmy to budou muset jasně obhájit. Sport. Fotbalová šance liga se po dvou měsících znovu rozběhla a hned úvodní kolo přineslo velké senzace. Pražská Sparta překvapivě podlehla brněnskému nováčkovi 1-3 a naprosto stejným výsledkem doma ztratila i ambiciózní Plzeň s Libercem.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i o víkendu.

0: Rimouské léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. V pondělí čekáme většinou velkou oblačnost s přeháňkami místy i bouřkami. Rtuť teploměru nám vystoupá nejvýše k 22 až 26 stupňům. Vyjasní se nám až na noc. To nám dává příležitost zahlédnout trpasličí planetku Pluto, která bude v pondělí nejvýše Zemi. Úterý už by mělo být beze srážek, čekáme jasno až polojasno. Teploty by měly dosáhnout 24 až 28 stupňů. Slunečné počasí pak slibuje i středa. Ta nám přinese teplotní maxima až do 32 stupňů. Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Víkend společně.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tohle je Rádio Hana.

tady je Rádio Hana. Co by to bylo za neděli bez pořádné dávky roztomilosti? V olomoucké zoo na Svatém Kopečku mají obrovský důvod k radosti. Jejich zubří stádo se rozrostlo hned o dvě mláďata. Zatímco první se narodilo v květnu, to druhé si dokonce dalo pořádně na čas a narodilo se až teď v červenci, což je u zubrů opravdová rarita. Díky novému krmelci přímo ve výběhu můžete tuhle chlupatou rodinku potkat pěkně zblízka. Tak pokud ještě nemáte plán na nedělní výlet, vyrazte pozdravit největší evropské kopytníky. Užívejte si pohodovou neděli s Rádiem Hana.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: aktuální zprávy. Víme, o čem se píše a teď vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího. Prezident Petr Pavel poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za probuzení vlastenectví. Více informací už pro nás má Report.cz. Co řešili v uplynulých dnech policisté na Šumpersku? Podvod s dovolenou v Chorvatsku, dopravní nehodu mladého řidiče v Rapotíně a také obří podvod s kryptoměnou. Více nám píše Šumperský rej. Od zítra bude v Prostějově na měsíc uzavřená ulice Ruská. Detaily už nám přináší web města Prostějova, prostějov.eu. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Podíváme se na Olomoucko. Nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic, a lidé také nesmí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a o státních svátcích od 12 hodin. Informuje o tom web města.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na severu Olomouckého kraje, konkrétně v Lázních v Dolní Lipové, se pro návštěvníky otevřela z brusu nová naučná stezka s názvem Vrcholy jeseníků. Trasa nabízí celkem 14 zastavení a cestou vás potěší nejen lesní minibar s posezením, ale také osvěžující koupací rybníček. Základní škola v Adamově na Blanensku se pyšní s brusunovou a velmi netradiční výzdobou. Místní pouliční umělec tam proměnil obyčejnou zeď v úžasnou venkovní galerii plnou slavných vědců.
1: Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí změny v kádru, loučí se totiž se dvěma zahraničními záložníky. Artur Dolžnikov a Tihomir Kostadinov na Hané končí a oba společně přestupují do prvního FC Slovácko.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Během odpoledne by dnes mělo přibývat oblačnosti. K večeru nám můžou na okno zabubnovat lokální přehánky. Výjimečně by se mohla ukázat i bouřka. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 27 a 31 stupni. Zítra pak očekáváme velkou oblačnost, na většině území nám zaprší. Dešťové kapky budou ubývat až k večeru. Teplotní maxima naměříme mezi 22 až 26 stupni. Dnes máme biozátěž na nejhorším stupni, zítra se nám vylepší na ten nejlepší.

0: Slavonín. Provoz je tu veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Při plánování trasy počítáme taky na D35 na okruhu Olomouce ve směru od Lipníku s uzavřeným vjezdem na dálnici na exitu Holice. Na jeden jízdní pruh bude uzavřená silnice na Přerovsku na trase Počtát Božkov. Kyvadlově je řízen provoz na průtahu obcí Zašová. Na křižovatce u mostu přes Zašovský potok. Přejeme vám pohodovou jízdu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

letošním roce v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tady je Rádio

0: upadá únava, ale na teplé kafe nemáte ani pomyšlení. Zkuste dát šanci mače. Tenhle zelený zázrak vás dokáže skvěle nakopnout a navíc je do teplých dnů jako dělaný. Dá se totiž připravit na 100 způsobů. Skvěle chutná jako ledové latte s ovesným mlékem, protřepaná s ovocným džusem nebo jen tak čistá s pořádnou porcí ledu. My vám taky posíláme osvěžení a to v podobě nejlepšího hudebního výběru.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více info

0: Kam vyrazit?
1: S naším rádiem se nudit nebudete. Hrajeme vám hit za hitem a taky vám přinášíme přehled těch nejlepších akcí. Tak jdeme na to. Olomouc nás láká na další z pravidelných promenádních koncertů. Tentokrát nám zahraje olomoucký žestový soubor Brass Tools. Poslechnout si je můžeme zdarma v altánku ve Smetanových sadech od 17 hodin. Chcete se spíše projít? A co třeba po olomoucké zóna kopečku? Do konce prázdnin tady navíc probíhá soutěž o nejhezčí fotku mláděte. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin. Užít si můžeme taky Street Food Festival na chuť. Čekají nás slané i sladké speciality, dobré pití i zábava pro děti. Od 10 do 8 v Jeseníku na Masarykově náměstí. Na Hradě Sovinci pro nás i dnes mají připravený program Za čest a krále Sovinec v temné době války 30leté. Budou souboje, přestřelky, kaskadérské grotesky i sokolnický výcvik dravých ptáků. Připravené jsou i ukázky řemesl a program pro děti. Dnes na Hradu Sovinec od 9 do 18 hodin. V plném proudu je taky letní sezóna na Hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva vyhlídkové okruhy. Knížecí sídlo a rodinný hrad. A kdo by se chtěl opravdu protáhnout, na toho čeká plážové nejen volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Nahané to prostě žije, stačí si jen vybrat.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Rádio Hana.
3: Vaše letní rádio.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy.
1: Olomoucké muzeum umění po roční pauze znovu otevírá svou stálou expozici Století relativity 2. Ta se rozrostla o nové exponáty a nabídne vám díla od 118 autorů a autorek. Od září se navíc můžete těšit i na speciální haptickou stezku, díky které si umění doslova osaháte. V Boskovicích právě odstartovaly práce na nové vsypové loučce, která lidem nabídne další důstojnou možnost uložení zpopelněných ostatků. Tento projekt zvítězil v participativním rozpočtu Boskovize 2025 a hotový by měl být už do letošních dušiček. Česká vláda projednává zajímavou novinku, a to zavedení profese takzvaného peer pracovníka do veřejných služeb. Už od srpna by tak lidem se závislostmi nebo duševními potížemi mohli pomáhat profesionálové, kteří si podobně těžkými životními zkouškami sami prošli. Sport. Český šermíř Alexandr Šupenič vybojoval na mistrovství světa v Hongkongu historickou zlatou medaili a postaral se tak o obrovský sportovní úspěch. 32-letý fleretista se nesmazatelně zapsal do našich dějin a po svém triumfu přiznal, že prožívá absolutně nejšťastnější chvíle svého života.

0: Leto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Slunečné dopoledne vystřídají s postupem dne na obloze mraky. K večeru nám může lokálně zapršet, a to až 5 mm. Výjimečně přijde i bouřka. Začátek týdne nás v pondělí přivítá velkou oblačností a přeháňkami. I první den nadcházejícího týdne nám může zahřmít. K večeru ale budou srážky ustávat a oblačnosti by mělo začít ubývat. Nejvyšší denní teploty se v pondělí budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. Houbaři, pro vás máme dobrou zprávu. Podle odborníků je nyní pravděpodobnost růstu hub na Hané střední až vysoká. Víme, jak se jezdí tady, a to i s našimi čtyřnohými parťáky. Jestli dneska bereme do auta i své chlupaté mazlíčky, myslíme na to, že zvířata snášejí horko o dost hůř než my. Pes se na rozdíl od nás nepotí po celém těle a chladí se prakticky.

0: nebezpečná. Určitě jim přibalíme dostatek vody, klimatizaci foukáme raději mimo ně a každé 2 hodinky si dáme krátkou venčící pauzu ve stínu. Takhle si cestu užijete vy i váš psí kamarád.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio.

posloucháte Rádio Haná. Chystáte se dneska do přírody? Tak si sebou pro jistotu přibalte repelent. Meteorologové totiž varují, že klíšťata mají dneska celkem dost napilno a jejich aktivita šplhá ke středním až vysokým číslům. Nejznatelněji to bude znát u vody, na okrajích lesa a ve vysoké trávě. Tak na to při pauze na svačinu myslete, po návratu domů se raději mrkněte, jestli jste si někoho nepřinesli sebou a užívejte si fajn neděli s Rádiem Haná.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geissler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geissler, vaše úklidová firma.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
5: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Je léto a my jedeme na dovolenou. I když mnozí nedáme dopustit na tuzemské kempy a české památky, tisíce dalších vyráží za sluncem do Chorvatska nebo Itálie. Schválně, jestli tyhle destinace dostatečně známe. Víte, že v Dubrovníku a také ve Splitu platí nová pravidla pro parkování. V historických centrech nesmíme nechat auto. Za porušení hrozí sankce v řádu několika stovek eur. A v Itálii letos masivně přitvrdí proti plážovému nešvaru z ručníky. Pokud si na pláži v oblíbených letoviscích jako Toskánsko nebo Sardinie necháte ručník přes noc, abyste si zarezervovali místo, pobřežní stráž vám ho zabaví a na místě ještě můžete dostat tučnou pokutu. Doma nebo v cizině. S námi vás žádné letní trable nečekají.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
0: Tady je Rádio Hana.

0: 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy.
3: Olomouc zvyšuje bezpečnost v ulicích a brzy do nich nainstaluje 4 chytré detektory zvuku. Tyto přístroje se objeví například u nádraží nebo klubu Belmondo, kde dokážou automaticky rozpoznat střelbu, agresivní křik i tříštění skla. V případě nebezpečí pak okamžitě zalarmují městskou policii, aby mohla bleskově zasáhnout. Skvělý objev hlásí Muzeum Komenského v Přerově. V dubnu nalezl jeho spolupracovník při průzkumu pole u Tučína naprosto nepoškozenou keltskou bronzovou sošku vodního ptáka. Vzácná plastika s dlouhým zobákem a vypouklýma očima teď jako unikátní historický

0: počasí.
1: Svatá Anna, chladna z rána, tak to je známá pranostika pro dnešní den. Dnes se nám naštěstí úplně nevyplnila. V Olomouci jsme ráno naměřili 15 stupňů, v Hranicích 16 i Kroměříž hlásila podobné teploty. Víme, jak bude. V průběhu odpoledne se nám začne postupně zatahovat, k večeru by nám mělo lokálně sprchnout. Vyloučená není ani bouřka. Přehánky a možná i bouřky pak čekáme i v pondělí. Alergici, začala nám pilová sezóna kukuřice. Odborníci doporučují preventivně nasadit prášky proti alergii.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. V Chomoutově se na zítřek chystá blokové čištění hned několika ulic. Začne v 6 hodin ráno a skončí odpoledne s úderem.

0: trase Prostějov-Olomouc mezi 32. a 34. kilometrem. Od 7 do půl deváté tady bude uzavřený levý jízdní pruh. Máme i dobrou zprávu. Včerejším dnem skončilo omezení a vjezd na dálnici D1 u Kojetína by měl být opět otevřen. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Hana, jestli přemýšlíte, kam vyrazit za trochou kultury a příjemným chládkem, máme pro vás skvělý tip. Vědecká knihovna až do září nabízí bezplatné komentované prohlídky Červeného kostela i jeho nového foaje. Nemusíte nic řešit dopředu ani si rezervovat místa. Stačí prostě dorazit v avizovaném čase, projít přes foaje a průvodce už se o vás postará. Ideální cíl na pohodovou letní procházku. Pěkné letní dny vám přejeme z vln Rádia Hana.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
0: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na Rádiu Hana se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
0: Přes 3,5 hodiny.
1: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
0: A je to prostě totální balzám na duši.
1: Rádio Hana.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru. Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Balda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Na Starém Bělidle mají dneska určitě veselo. Slavíme totiž 171 let od vydání knihy Babička od autorky Boženy Němcové. I takhle si můžeme připomínat datum 26. července. Bomboniéru k svátku dnes koupíme všem Anám a Aničkám. Jejich jméno je hebrejského původu a znamená milá nebo milosti plná. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec Saša Rašlov mladší, 82. narozeniny v pořádném rockovém duchu oslaví taky zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. Přání od nás dnes dostane i Jacob Elordi. Toho můžeme znát třeba z poslední adaptace knihy Na větrné hůrce, filmu Bouřlivé výšiny. Za náš rádiový tým vám přejeme, aby dnešní neděle 26. července nebyla bouřlivá, ale naopak klidná a pohodová.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Jdeme na Olomoucko. Výlety do Litovelského Pomoraví jsou teď bez některých služeb. Opravou prochází Dům přírody v Horce nad Moravou. Práce potrvají až do 30. září. Provoz domu je tak omezený. Nedostupné je například občerstvení nebo infocentrum, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Výstaviště v Kroměříži ožilo automobilovými unikáty, které na běžných silnicích jen tak neuvidíte. Své brány tam totiž otevřela výstava Car Expo, kterou pro všechny fanoušky silných motorů uspořádal zhruba 30členný tým nadšenců z platformy El Paciente. Česko nestíhá zavést nová evropská pravidla pro spravedlivé odměňování, která u nás měla platit už déle než jeden měsíc. Změny se tak dočkáme zřejmě až od ledna příštího roku. Zaměstnanci by pak měli dostávat za stejnou práci stejné peníze. A pokud se jejich výplaty budou lišit, firmy to budou muset jasně obhájit.
1: Sport.
3: Fotbalová šance liga se po dvou měsících znovu rozběhla a hned úvodní kolo přineslo velké senzace. Pražská Sparta překvapivě podlehla brněnskému nováčkovi 1-3 a naprosto stejným výsledkem doma ztratila i ambiciózní Plzeň s Libercem.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v neděli.

0: Moskve léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. V pondělí čekáme většinou velkou oblačnost s přeháňkami místy i bouřkami. Rtuť teploměru nám vystoupá nejvýše k 22 až 26 stupňům. Vyjasní se nám až na noc. To nám dává příležitost zahlédnout trpasličí planetku Pluto, která bude v pondělí nejblíže Zemi. Úterý už by mělo být beze srážek, čekáme jasno až polojasno. Teploty by měly dosáhnout 24 až 28 stupňů. Slunečné počasí pak slibuje i středa. Ta nám přinese teplotní maxima až do 32 stupňů. Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Víkend společně.
2: Vaše letní rádio.

i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana.

Nedělní večer je tady od toho, aby se zkrátka nic nemuselo. Pusťte starosti za hlavu, hoďte nohy nahoru a užijte si ten zbývající víkendový klid do poslední minuty. Příjemný podvečer vám přeje Radio Hana.

0: 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog!
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto pokračuje, dovolená volá, kufry se balí a je na prázdniny připravené i vaše auto. Než vyrazíme na cestu za sluníčkem, cenné rady a tipy má pro nás dopravní lektor Jiří Virák z Dekra.cz. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače a tebe obzvlášť.
1: Naše posluchače zajímá, co všechno bychom měli zkontrolovat na autě před letní dovolenou.
2: Každopádně to auto by mělo být v řádným technickým stavu. Úplně optimálně, pokud je někde aspoň prohlídli po servisu nebo servisním technikem, a minimálně zkontrolovat pneumatiky, zkontrolovat stav toho auta, co se týká vůbec výbavy a podobných záležitostí, funkcí klimy a tak dále.
1: Dobře, a jaké povinné vybavení musíme mít sebou, když jedeme přes hranice do okolních států?
2: A ten základ je standardní, znamená trojúhelník, lékárnička, a případně nějaká ta pneumatika. Fakt je, že hodně lidí používá náhradní sady a v tom zahraničí se to někdy může vymstit, pokud to poškození té pneumatiky je takový, že je potřeba tu pneumatiku vyměnit, tak je spíš lepší dojezdová pneumatika. Tady doporučuji spíš vždycky podle toho konkrétního státu si zjistit, co vlastně konkrétně je potřeba pro to konkrétní auto, protože v některých zemích jsou třeba předepsané dvoutrojúhelníky, někde hasičák a podobně.
1: Říká na rádiu Haná dopravní lektor Jiří Virák z Dekra.cz, od kterého jsme slyšeli, že před letní dovolenou je dobré auto svěřit technikovi, zkontrolovat pneumatiky, klimatizaci a podobně, a v některých státech Evropy jsou povinné třeba dva výstražné trojúhelníky, hasičák a podobně. Jirko, děkujeme za tvé letní tipy. Opatruj se a měj hezké léto.
2: Vám všem taky.
1: Nejletní tipy pro vás máme každý den. Teď už jen otočte klíčkem a nastartujte s námi letní pohodu.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.

0: správy Rádia Haná.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Podíváme se na Olomoucko. Nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic. A lidé také nesmí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a ostatních svátcích od 12 hodin. Informuje o tom web města.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na severu Olomouckého kraje, konkrétně v Lázních v Dolní Lipové, se pro návštěvníky otevřela z brusu nová naučná stezka s názvem Vrcholy jeseníků. Trasa nabízí celkem 14 zastavení a cestou vás potěší nejen lesní minibar s posezením, ale také osvěžující koupací rybníček. Základní škola v Adamově na Blanensku se pyšní s brusunovou a velmi netradiční výzdobou. Místní pouliční umělec tam proměnil obyčejnou zeď v úžasnou venkovní galerii plnou slavných vědců.
0: Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí změny v kádru, loučí se totiž se dvěma zahraničními záložníky. Artur Dolžnikov a Tihomir Kostadinov na Hané končí a oba společně přestupují do prvního FC Slovácko.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den týdne nám slibuje většinou zamračenou oblohu, na většině Hané s občasným deštěm nebo přehánkami. Lokálně může přijít i bouřka. Srážky nám začnou ustávat k večeru. Nejvyšší teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům. Pocitová teplota ale může být nižší. Během dne bude foukat až čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech rychlost i 55 km v hodině. Úterý už bude beze srážek. Předpověď hlásí jasno až polojasno a 24 až 28 stupňů.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana.

0: A my je Rádio Johanna. Léto je v plném proudu a spousta z nás nevyráží na dovolenou jen autem, ale i vlakem. Jestli se ale chystáte mašinou k našim sousedům do Německa, dejte si pozor na jednu novinku. Německé dráhy totiž postupně zavádějí kompletní zákaz pití alkoholu na všech svých nádražích. Zkrátka otevřít si jedno chlazené na peróně při čekání na přípoj už neprojde. Chcete si dát pivo nebo drink? To si musíte sednout přímo do nádražní restaurace nebo baru. Převážet lahve v batohu samozřejmě můžete dál. Ať se vám výlet vydaří, to vám přejeme z Rádia Haná.
1: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Číslo jedna v Olomouckém kraji.
2: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: čem se píše?
1: Na našem rádiu sledujeme regionální zprávy. Víme, o čem se píše a teď vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího. Prezident Petr Pavel poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za probuzení vlastenectví. Více informací už pro nás má Report.cz. Co řešili v uplynulých dnech policisté na Šumpersku? Podvod s dovolenou v Chorvatsku, dopravní nehodu mladého řidiče v Rapotíně a také obří podvod s kryptoměnou. Více nám píše Šumperský rej. Od zítra bude v Prostějově na měsíc uzavřená ulice Ruská. Detaily už nám přináší web města Prostějova, prostějov.eu. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80 v 8.

0: že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Posloucháte Rádio Haná.
1: Hezký víkend.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
1: 90 v 9.
0: Rádio Hana. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Svět kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
0: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
0: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.
0: Rádio Haná.
1: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
2: Rádio Haná. 90 v 9.

0: připomínat datum 26. července. Bomboniéru k svátku dnes koupíme všem Anám a Aničkám. Jejich jméno je hebrejského původu a znamená milá nebo milostiplná. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec Saša Rašlov mladší, 82. narozeniny v pořádném rockovém duchu oslaví taky zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. Přání od nás dnes dostane i Jacob Elordi. Toho můžeme znát třeba z poslední adaptace knihy Na větrné hůrce, filmu Bouřlivé výšiny. Za náš rádiový tým vám přejeme, aby dnešní neděle 26. července nebyla bouřlivá, ale naopak klidná a pohodová.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Radio Haná.
4: Jsme online na radiohaná.cz.

0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Haná.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: Olomouc, Valmez a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Když James Bond před několika lety likvidoval s agentem 006 sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise opět po létech setká. Bývalý velitel vojenské ochranky generál Urumov teď tvoří výkonný tandem se smrtelně nebezpečnou nymfomankou Xenií, a to není Dáda Patrasová, a oba jsou na výplatní listině ruské mafie. Bondovka Zlaté oko, tedy Golden Eye, je z roku 1995. Hlavní role Pierce Brosnan. Pierce je z rozvrácené britské rodiny. Než se stal hercem, dělal opravdu mnoho šílených povolání. Asi to nejšílenější, které vybírám z toho svého seznamu, je polikač ohně. Určitě si pamatujete slavnou petrohradskou scénu, když Bond jede tankem městem. Takže tank, ve kterém James Bond, tedy Pierce Brosnan, se řítí přes celý Petrohrad, je opravdu upravený ruský tank T-55. Mimochodem, stejný tank se objevuje také v 6. epizodě 7. série seriálu Červený trpaslík.
1: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volme doprava.
2: Zpěv dnes obstará rocková babička Anna May Balog, tedy Tina Turner, švýcarská rocková hvězda i herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s opravdu nezaměnitelným hlasem. Rok 95, Tina Turner, Zlaté oko, Golden Eye.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédl jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a mimo něm živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla? Couch.
4: Holky, už jsem tady!
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
5: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: This ain't nothing but a summer jam.
0: Radio Haná. Vaše letní rádio.
1: Léto je tady.
7: A Radio Haná je všude s vámi.
1: Na pláži.
7: Na chalupě.
1: V práci.
7: I na letní brigádě.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Podíváme se na Olomoucko. Nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic. A lidé také nesmí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a o státních svátcích od 12 hodin. Informuje o tom web města. Skvělá zpráva pro všechny dobrovolníky ze Šternberka a okolí. Tamní mobilní odběry krve totiž od září letošního roku nabídnou velkou novinku. Kromě plné krve budete moci na těchto výjezdech nově darovat také plazmu, takže vaše pomoc bude mít ještě větší dosah. Česko čelí obrovskému tlaku kvůli stárnutí populace a systém péče o seniory se podle odborníků blíží ke kolapsu. Do roku 2050 totiž stoupne počet lidí s demencí z dnešních 200 tisíc rovnou na 500 000, což klasické domovy důchodců zkrátka nemají šanci zvládnout. Budoucnost tak bude muset ležet v chytré kombinaci pobytové, terénní a komunitní péče. Sport. Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z polské Częstochowy. Z Brusu nový útočník pražského klubu, který je shodou okolností bratrancem hvězdného Erlinga Haalanda, už podepsal víceletou smlouvu.
1: Počasí. Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den týdne nám slibuje většinou zamračenou oblohu, na většině hané s občasným deštěm nebo přeháňkami. Lokálně může přijít i bouřka. Srážky nám začnou ustávat k večeru. Nejvyšší teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům. Pocitová teplota ale může být nižší. Během dne bude foukat až čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech rychlost i 55 km v hodině. Úterý už bude beze srážek. Předpověď hlásí jasno až polojasno a 24 až 28 stupňů.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Elvis Presley nenapsal ani jeden ze svých slavných songů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr.